pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák pověsí kabát noci černý.

sákne do peří. Znovu ruku týdnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu ruku týdnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí.

0: Tak.
1: Dobrý, slúchaj, povila Vorožila i vybrala i šuflatke červené chustia i sviačenú vodu u fľašťaty. O pivnoči, keď ma Ďurčík pide spáty do svojoj škaralúpe od znoska, pokrob ho sviačenou vodou. Vinca iz škaralúpe nekne. Potím ho zaviaž do toho chustiaty i priviaž ho na verbu, što stojí nad potočinou. Vozmi pušku i striľ do ňoho. Čort sa rozolíje na kolomaz. Prešou šajrari a domy už daku zveselíši i rozpovi už ženi všetko po poriadku, reku tak i tak.
2: Včiň tak, jak ti poradila Vorožila, odpovila žena. A koli budeš ho to...
1: Takoj zautra, odpovil šajraria i chotiv sa obernutý ku stíni, bo už son mu sidal na klipajk. Lemže što sa nestalo? By si du rodičiu vyslúchali díti i povyskakovali iz širokoj posteli.
3: Nedáme, Maďurčíka, nedáme!
1: Vykrikovali jedno čerez druhého.
3: No a s kým sa budeme hráti? Maďurčík je náš. To taký dobrý Maďurčík.
1: Vykrikovali i vykrikovali do temnej noči díti i zachodili sa slzami. Šajráriovi sa zrobilo žaľ dítej, bo dospravde si oni na Maďurčíka zvykli. Tu sa furt pereminil na chlopčíka v ich vici i hral sa s ním a kúpavu vodi lís po stromach. A okrem toho, što je steple sa mu ľalo kolo srdca, keď so by podumal na Maďurčíka. To skoro jeho dítejna, vnosil ho. A Maďurčík bol robitný, to nejakej zlinivej čortysko. Až slza mu vpala iz očej, keď podumal, že ho zavtra musieť zastriliť. A ku tomu iši toto díti, toto jeho dítočko, tak prosiať, tak moľať. Tak jak to zrobimo? Pozvidoval sa dítej nešťastnej šajraria. Chočete matý Maďurčíka abo ňaňa?
3: Tak i ňaňa, i Maďurčíka,
1: odpovili chorom díti. Lemže pro Maďurčíka nemáme robotu na polu, zastaral sa šajraria. Teper zima, zemľa späť i pole, i lis. A što tam robiti? Jak komu dáme robotu? A vin choče len po polu.
2: Ja znám,
1: vyskočil najstarší, najmudrýšej syn Vaško. No povídaj, povídaj, zakričali všetko naraz.
2: Zrobme ho poštárom.
1: Poštu treba nositi i v líti, i v zimi.
2: A to daleko treba iti, čerez pole.
1: I tak sa stalo, že u Valali sa objavil nový poštár, jaký vyminil starého palenčára, bo furt písma trátil. Bol to krásny, vysoký poštár a uniforma, jak mu sedila, jak u ľata. Ľudé byli s ním bar spokojné. Len jedno nemohli porozumieti, no čom gu taký šumní syní uniformy nosiť poštár na holovi červenú baretku s takýma dvoma malenkýma dzindzikami.